léta za sebou, tak jsme mu dopřáli zasloužený odpočinek. Nový web Rádia Čas Rock najdete na www.časrock.cz. Hraje ostře, vypadá skvěle a nekouše.

0: Ukončete výstup a nástup. Nyní nás čeká dálnice do pekla.
1: Táto, já se bojím, kam nás to doveze.
2: Ale neboj, ženo moje. To nás jen čeká vypečený víkend na rádiu Čas Rock. Přesně tak! 5. října slaví narozeniny jeden z nejikoničtějších hlasů rockové historie, Brian Johnson. A proto se už o tomto víkendu budeme věnovat kapele AC/DC.

0 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoj

Vlasky. 50 let na scéně a pořád to řežou. Poznáš jejich song z alba Rebelie Rebelů i pospátku. Poslouchej celý týden od pondělí do pátku o streamu Díček. Zahrajeme ukázku songu z tohoto alba pospátku. Ty zavolej, tref název písničky a vyhraj. Citron na plné pecky na rádiu Čas Rock.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

0: www.majerpreu.cz a jedeš dál.
1: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. majerpreu.cz.
2: Přichází čas zrání ovoce a zeleniny na uskladnění. Farma Lička Sedlnice vás zve na oblíbený prodej ze dvora v pracovní dny od 7 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Navíc v pátek a v sobotu se můžete těšit na krouhání zelí. Farma Lička Sedlnice.

0: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.
1: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Ukončete výstup a nástup. Nyní nás čeká dálnice do pekla.
1: Táto, já se bojím, kam nás to doveze.
2: Ale neboj, ženo moje. To nás jen čeká vypečený víkend na rádiu Čas Rock. Přesně tak! 5. října slaví narozeniny jeden z nejikoničtějších hlasů rockové historie, Brian Johnson. A proto se už o tomto víkendu budeme věnovat kapele AC/DC. Za více než 50 let na scéně dokázali nahrát mnoho hitů a my si některé dáme i v živém podání. Ale nebudou chybět písně z rané tvorby australské legendy. Víkend s AC/DC. Nejsme jen rádi.

Buďte zdraví, rokeři, je tady první říjnové vydání pořadu Víkend, ve kterém se hned ze startu podíváme za kapelou Europe, která má venku novou desku. Ta je k mání jak na klasickém cedlu, tak na vinilu, ale to není všechno, co si pro své fanoušky tato švédská sebranka přichystala. Začátkem příštího roku bychom se totiž měli dočkat velice zajímavého dokumentu, který nabídne průřez tou jejich dlouholetou hudební kariérou. Celé toto dílo je údajně už komplet hotové a čeká se jen na to, jaká platforma by si to vzala pod svá křídla. Tak uvidíme, kdo to nakonec bude. Každopádně my se na ně můžeme těšit 21. listopadu v ostravské Mustang Aréně, kde budou součástí megakoncertu našeho bráchy Rádia Čas.

Europe, co by otvírák dnešního dílu pořadu Víkend a my budeme pokračovat s Hardcore Superstar, kteří mají venku z Brusu nový kousek. Ten je doplněný i velice zajímavým videoklipem a jasně ukazuje, že kapela má pořád co nabídnout. Pustili se do nové éry a to přechodem k jinému vydavatelství, které nese název Frontiers Music SRL. Pod jeho křídly berou druhý dech a pracují jak jinak než na nové desce, se kterou mají v plánu vydat se na monstrózní turné. Jestli se během něho zastaví i v té naší české zemi, tak to se teprve uvidí. Každopádně bychom byli velice rádi.

televizi Rebel, ale taky rádiu Čas rok pokračuje pořad Víkend, a to s dámskou sestavou Thundermother, která je aktuálně ve studiu. Tam se tvoří materiál pro další studiový zářez, který by měl spatřit světlo světa 5. února. Venku je z něho v pořadí druhý single s názvem Bimbo Boost, ve kterém holky použily světoznámý riff od jedné legendární kapely. Na tom by samozřejmě nebylo nic tak zajímavého, ale až na to, že ho nahráli pospátku. Poznáte ho?

pořadu Víkend dostala prostor taky kapela Thundermother a my jedeme dál s jednou bubenickou legendou, kterou Nico McBrien určitě je. Ten se před nějakým časem nechal slyšet, že by neměl vůbec nic proti tomu podílet se s paličkami v ruce na nové desce Maidenů. Má to ale jeden háček, a to, že by to museli být vzhledem k jeho prodělané mrtvici skladby jednoduššího ražení. Já si myslím, že tohoto hudebního spojení bychom se ještě mohli dočkat a bylo by to od kapely, ke které pořád ještě patří, velké gesto a poděkování za to, co pro ní za ty

dlouhé roky udělal. No a o tom jeho působení u této legendární grupy bude i chystaná biografie, která by se měla na pultech obchodů objevit 22. října. Tady jsou a já se s vámi pro dnešek rockeři loučím. Mějte se fajn a roku zdar.

0: Vokeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rock od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rock a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel, Vrata, Markýzy, Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
1: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
4: Čas rok.
5: Čas rok. Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas rok. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas rok a buď ve hře. Tvoje

Nitro na plné pecky. 50 let na scéně a pořád to řežou. Poznáš jejich song z alba Rebelie Rebelů i pospátku. Poslouchej celý týden od pondělí do pátku Ostrý budíček. Zahrajeme ukázku songu z tohoto alba pospátku. Ty zavolej, tref název písničky a vyhraj. Citron na plné pecky.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok.
3: Čas rok.
0: Už dál nemusíš hledat.
4: Tady jsteš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
3: Rádio Čas rok natvrdo.
4: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
5: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavu.

0: moje-pneu.cz a jedeš dál.
1: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. moje-pneu.cz
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Auto Pavlas. Váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.

Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.

0: rockeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rock od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rock a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
0: Čas rok. Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

Rádia Čas Rok se vám hlásí Aleš Krejčí. No a pokud se vám dnes bude zdát, že mluvím nějak divně, tak se vám to nezdá, protože jsem nemocný. Tedy já jsem nemocný běžně, jen na to nemám papíry. Dnes jsem ale nemocný neběžně, skolilo mě totiž nachlazení, takže se mi hůře mluví, to jen abyste byli v obraze. Před námi 4 hodinky společného času, vrhneme se opět do tématického víkendu s ACDC, koukneme na hvězdy v rámci horoskopu nového týdne a hodně dalších věcí. No a ještě něco. Motley Crue. A taky třeba Offspring. A nebo Paradise Lost. Hezké nedělní ráno za tem 4. října vám z Rádia Čas Rok přeje Aleš.

0: Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23. 9.

Skvělý song Wild Side od Motley Crue na Rádio Čas Rock. 9 hodin 11 minut, rockeři. A je neděle s datem 4. října, to znamená, slaví se dnes ku příkladu Národní den milovníků golfu, Národní den řidičů kamionů, také den výměny světla. Co to je za nesmysl, že? No to je den za úsporu energie, tedy světelné žrouty se mění za úspornější zdroj svícení. No koukám, co vše se nedá oslavit nebo zvýznamnit. U nás v Česku bych ale vyzdvihnul, že mají svátek Františkové.

0: Všechno nejlepší všem Františkům. Za pár minut si dáme Hory a skopy Milana Gelnara. Teď si dáme sídr a ještě než to odpálím, tak děkuji Tatarovi, Pavlíkovi ze Šafova a Zdendovi za pěkné zprávy. Zdravím vás, kluci, a mějte krásnou neděli. Tak jdem na to, rockeři.
1: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Kapela Offspring to má pro tuto chvíli na rádiu Čas rok za sebou a v tenhle okamžik Milan Gelnár, který poctivě pozoroval hvězdy, propočítával složité rovnice, aby nám přinesl čerstvý přehled horoskopů nového týdne. Milane, uličníku, mikrák je tvůj.
1: Počátek týdne bude ve znamení akčnosti, dynamiky a nadšení, ale také sporů v diskuzích, výměnách názorů a nerozumných milostných aktivit. Rovněž bychom měli počítat s větším množstvím podvodů a podrazů. Střed týdne by už měl být ve znamení vyrovnaného množství hvězdných aspektů problémových a těch pozitivních a konec týdne bude obdobný, jen se více budeme zabývat duchovními tématy našeho bytí. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.
2: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas rok otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rokových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slaví.

Hitro na plné pecky. 50 let na scéně a pořád to řežou. Poznáš jejich song z alba Rebelie Rebelů i pospátku. Poslouchej celý týden od pondělí do pátku Ostrý budíček. Zahrajeme ukázku songu z tohoto alba pospátku. Ty zavolej, tref název písničky a vyhraj. Citron na plné pecky.

Shout it out loud od Kiss na rádiu Čas Rock, za malý okamžik 9:30. No a i dnes, v neděli s datem 4. října, pokračujeme s kapelou AC/DC pod taktovkou tematického víkendu. Opět dnes v mém vysílání zazní 4 povedené songy této smečky, bude něco staršího, novějšího, zkrátka a dobře, fandové AC/DC si přijdou na své. Zpěvák kapely Brian Johnson zítra oslavuje 79 let, takže se přímo nabízí taková malá předoslava nebo pověnování se této bandě i během této neděle. Za malý okamžik začínáme, zazní píseň Cyberspace. Radio.

0: Ukončete výstup a nástup. Nyní nás čeká dálnice do pekla.
1: Táto, já se bojím, kam nás to doveze.
2: Ale neboj, ženo moje. To nás jen čeká vypečený víkend na rádiu Čas Rock. Přesně tak! 5. října slaví narozeniny jeden z nejikoničtějších hlasů rockové historie, Brian Johnson. A proto se už o tomto víkendu budeme věnovat kapele AC/DC.

Posloucháte Rádio Čas Rock s Alešem za mikrofonem. To zněla právě kapela Def Leppard s písní Fire It Up. Máme tady další bonusovou píseň, tedy skladba, která byla vydána jako B-strana singlu Safe in New York City. Cyberspace vznikla roku 1999 během nahrávání alba Stiff Upper Lip. Právě díky omezenému vydání nebyla delší dobu známá až do roku 2009, kdy se zařadila na kompilační album Backtracks. Skladba odráží dobu vydání, tedy přelom tisíciletí a takzvaný rozjezd internetu ve větším měřítku. Takže skladba Cyberspace právě teď.

Corey Taylor na rádiu Čas Rock nám uzavřel devátou hodinkou s písní Black Eyes Blue. To znamená, po desáté dopolední se vrhneme na nějaké ty informace o samotném Brianovi Jonesovi. Zazní další song Témaťáku s názvem Rejection. No a co říkáte třeba na Disturbed? Nebo Black Sabbath? A povedený song od kapely Crowded House. Kdo maká, nech to šlape, kdo lelkuje a válí šunky, ať to dobře válí. A úplně všem přeji hezké nedělní dopoledne. Já jsem Aleš a vy ladíte Rádio Čas Rock.

0: rockeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rock od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rock a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
1: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.

Cecil Terepráky a našavte internet. Rádio Čas Rock má nový web. Koncerty, soutěže, rockové novinky i živé vysílání na jedno.

Midnight in Chelsea od Johna Bon Joviho na rádiu Čas Rock. 15. října, tedy zítra, bude slavit narozeniny zpěvák kapely AC/DC Brian Johnson, a to pěkných 79 let. Brian, rocker a milovník aut, se narodil v Anglii roku 1947. AC/DC nebyla jeho první kapela, byl zakladatelem a frontmanem také glam rockové bandy nesoucí název Jordy. Pouštím malou ochutnávku.

po vydání pár alb rozpadla. Takže nic nebránilo tomu, aby v roce 1980 plynule přešel do AC/DC, kde je dodnes. Za malý okamžik si řekneme o jeho problémech se sluchem, nebo proč nosí svou typickou čepici. Teď už zase muzika na rádiu Včas Rock v 10 hodin a 10 minut.

0: Black Sabbath a jejich Heaven and Hell na Radio Jazz Rock. Zpět k Brianu Johnsonovi a například tomu, proč nosí tu svou klasickou plochou čepku, takzvaně bekovku. Tento jeho zvyk pochází už ze 70. let, kdy zpíval s kapelou Jordy. Důvod nošení čepice na koncertech byl prostý. Bekovku začal používat, aby zabránil stékání potu do očí, protože se hlavně dříve díky jeho hustým vlasům potil. Dnes je to už spíše image a jeden ze symbolů kapely. O Brianovi je také známo, že musel v roce 2016 přerušit turné, poněvadž mu hrozily vážné a trvalé problémy se sluchem, dokonce až ztráta sluchu. Speciálně pro něj bylo vytvořeno sluchové zařízení, aby se mohl vrátit zpátky ke koncertování. Dnes vám ještě řeknu něco o tom sluchovém zařízení, je to dost zajímavá věcička, ale my se v tuhle chvíli vrátíme k muzice. Je 10 hodin 21 minut a vy posloucháte Radio Čas Rock s Alešem za mikrákem.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

Right Here in My Arms od kapely Him na rádio Čas Rock. No a aby mohl nadále Brian Johnson koncertovat se svou vadou sluchu, vymyslela přímo pro něj na míru jedna firma takové speciální sluchové zařízení s technologií se zkratkou Adele, což je zvláštní miniaturní vak, který se údajně pumpičkou nafoukne a tvoří takzvaně druhou ušní membránu. Takový náhradní ušní bubínek, který přenáší zvukové vlny do lebeční kosti čelisti. Obchází tak poškozené sluchové ústrojí a zvuk se přenáší přímo do vnitřního ucha. Zvuk je lepší, lehce prostorovější a přesnější. Zajímavé, co se dnes dokáže vymyslet, že? Rozhodně za to palec nahoru. A teď už Crowded House.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlázení.
2: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.

0: Hej, hej, hej, Ain't Talking About Love od Van Halen na rádiu Čas Rock. Pořádná pecka, která to tu rozproudila.
1: Víkend s AC/DC na rádiu Čas Rock.
0: Pičíme dál tematickým víkendem s AC/DC. Tentokrát nás už vyhlíží skladba Rejection z posledního alba Power Up. Rejection pojednává o neústupné mysli odvetě. Také se v písni zpívá o jakési dravosti a nekompromisních požadavcích. Na celém albu se podílel i Malcolm Young ještě před svou smrtí, takže jeho, řekněme, rukopis je znát i v tomto songu. Příjemný poslech, rockeři!

0: Vzhledem k tomu, že dnes slaví svátek všichni Františkové, dali jsme si od Franty Sahuly song V továrně dobře, který právě dozněl. No, V továrně je dobře, jen když stroje vypínají. Polovina mého dnešního času tady ve studiu Rádia Čas Rok je fuč. My nezastavitelně valíme dál s novinkou týdne v zádech, s písní Thunderstruck v témaťáku a taky umělcem, který si říká Billy Idol. A nebo taky s kapelou Creed. Nebo The Rasmus. Mějte fajňácké nedělní dopoledne s rádiem Čas roka, ale všem za mikrákem.
1: Majerpreu.cz a jedeš dál.
2: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. mojepneu.cz.
3: Přichází čas zrání ovoce a zeleniny na uskladnění. Farma Lička Sedlnice vás zve na oblíbený prodej ze dvora v pracovní dny od 7 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Navíc v pátek a v sobotu se můžete těšit na krouhání zelí. Farma Lička Sedlnice.

0: the roadside. It's a bitter taste.
1: Radio Čas Rock. Novinka týdne.
2: S další novinkou týdne se tentokrát vydáme za zbrusu novým hudebním projektem, který nese název Zeland. V něm jsou hlavní dvě tváře manželský pár Mirek a Lucka Andráši, kteří zhudebnili každodenní nástrahy běžného života. My si od nich dáme kousek s příznačným názvem Vysavač zpívá, ke kterému se 26. října přidá další pokračování. Tady je a vy můžete dát na Facebooku Rádia Čas Rok vědět, co na něho říkáte.

0: Nejsme starí.
1: A my ještě nejsme starí od Rybiček 48 na rádiu Čas Rok. Jistě mnozí z vás rádi posloucháte podcasty. My máme taky podcast, který se jmenuje Pod povrchem. V něm se dostáváme pod povrch běžných i neběžných věcí, zajímavým hostům, tématům. Zkrátka každý z vás si s tímto podcastem přijde na své. Můžete se dozvědět, co si o sportu, gastronomii, o ženách v politice, o tom, jaké je skladat texty a hudbu, no prostě široký záběr informací. Podcast Pod povrchem naleznete na podcastových platformách, na webu časrok.cz, podpovrchem.com nebo i na Spotify. Máme 11 hodin 22 minut. Jste ve společnosti Rádia Čas Rok. Já jsem Aleš a za malou chvíli Iggy Pop. Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na Rádiu Čas Rok. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Půl dvanácté, posloucháte Rádio Jazz Rock, doznívá píseň Rain od kapely Creed.
1: Víkend AC/DC na Rádio Jazz Rock.
0: V rámci tématáku pokračujeme slavným songem Thunderstruck. Skladba z roku 1990, která se stala jednou z nejznámějších, nejúspěšnějších a nejprodávanějších všech dob. Dalo by se říct, že je to přímo rocková hymna. A ten úspěšný úvodní riff vznikl během kytarového rozcvičování prstů Angusa Younga, což znělo natolik dobře, že se okolo toho vytvořila skladba. V podstatě taková náhoda, která vytvořila legendární píseň. Jdeme na ni.

0: Weekend AC/DC na rádiu Čas Rock. Citron na plné pecky. 50 let na scéně a pořád to řežou. Poznáš jejich song z alba Rebelie Rebelů i pospátku. Poslouchej celý týden od pondělí do pátku Ostrý budíček. Zahrajeme ukázku songu z tohoto alba pospátku. Ty zavolej, tref název písničky a vyhraj. Citron na plné pecky na rádiu Čas Rock. Rokeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rock od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rock a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel Vrata Markýzy Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
1: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
4: Čas rok. Čas rok.

0: Čas rok. Kam za sportem.
1: Milí hokejoví maniaci, na vědomo se dává, že v pátek 9. října se bude konat hokejový souboj mezi Třineckými oceláři a hokejovým klubem Mountfield Hradec Králové. Tato událost nastane v 17 hodin středoevropského času v Třinecké Werk aréně. Přijďte podpořit ty naše ocelové draky. Informace naleznete také na hcoceláři.cz. Takže 9. říjen, Třinec, 17 hodin, oceláři a Mountfield Hradec Králové. Rádio.

Poslední má hodinka tady v rádiu Čas rok před námi, přichází pravé poledne, což je pro mnohé z vás čas výkrmu, ke kterému nabízím pohled do rokové minulosti, skladbu tematického víkendu z AC/DC a také muzikou v podání Red Hot Chili Peppers. Nebo Amarante. Dáme i poctivý grunge, Man in the Box, skladba, která ve své době definovala kapelu Alice in Chains. Dobrou chuť k nedělnímu obědu, doufám, že už má Zdenda Stachova navařeno a já vám všem přeji příjemný poslech rádia Čas Rock.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxi Trat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

12 hodin 10 minut, Red Hot Chili Peppers na rádiu Čas Rock. Rockeři, blíží se takový speciální maraton. Vysílací maraton. Rádio Čas Rock totiž podporuje dobré a důležité věci. A malý dvouletý Páťa, který bojuje s dětskou mozkovou obrnou, potřebuje pro léčbu a rehabilitace dostatek finančních prostředků, které jsme se rozhodli na základě tohoto maratonu vybrat na transparentní účet. Ten naleznete na webu Rádia Čas Rock. Je tam také k dispozici celý příběh Patrička a další důležité informace. Tento maraton se bude konat od úterý 6. října do pátku 9. října. Uslyšíte ve vysílání různé hosty, rozhovory, ale také se můžete přímo podívat do centra dění, protože máme pro vás připraven i den otevřených dveří ve středu 7. října od 14 do 17 hodin. A nejen to, také tady pro vás máme přichystána překvapení, takže přijďte, podpořte malého Patrika. Koukněte na časrock.cz. Časrock.

0: 12 hodin 18 minut a jste společně se mnou na vlnách Rádia Čas Rok. A teď rokový dějepis dnešního data 4. října je tady. Psal se rok 1969. Ta kapela Creedence Clearwater Revival se vyhoupla na první příčku americké hitparády s albem Green River. Vydržela na vrcholu 4 týdny. Ve stejném roce, tedy 69, se rovněž na prvním místě, ale pro změnu v britské hitparádě, umístilo album Abbey Road od kapely The Beatles. O 50 let později v roce 2019 se opět dostalo na vrchol, tentokrát v podobě výroční edice. Října 1970, tedy před 56 lety, nalezli legendární americkou zpěvačku Janis Joplin bez známek života v hollywoodském hotelu. Bylo jí teprve 27 let, když se předávkovala drogami. V roku 1961 odehrál Bob Dylan v newyorské Carnegie Hall vystoupení pro pouhých 53 lidí. Dnešní rokový dějepis je u konce. Pokračovat teď budeme dále muzikou na rádiu Čas Rok.
1: Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí. Akce vzniká.

0: za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Časrok.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.
3: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Časrok otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.
1: Rádio Časrok. Pravé rockové rádio.

0: Jste naladěni na rádiu Čas Rock, máme téměř půl jedné.
1: Víkend s ACDC na rádiu Čas Rock.
0: V mém vysílání poslední skladba ACDC. Půjdeme zase na začátek někdy do roku 1974. Debutový single Can I Sit Next to You Girl s úplně prapůvodním chvilkovým zpěvákem Davem Evansem, který byl krátce poté z kapely vyhozen. Vlastně je to jediná oficiální studiová nahrávka, na které Dave zpíval. Tak si ho pojďme poslechnout. Can I Sit Next to You?

0: 12 hodin 43 minut. Grungeová klasika Man in the Box od mých oblíbenců Alice in Chains. Ti to mají pro teď za sebou, no a já taky. Čas loučení je tady. Předávám pomyslné žezlo studia našemu Mirkovi, který se o vás jistě velmi dobře postará. My se uslyšíme určitě zase příště. Tak se opatrujte. Ahoj!
1: Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na

Dobré rokové odpoledne vám přeje Mirek Petříšek a to ve 13 hodin. Mám pro vás dobrou zprávu, že i nadále pokračuje víkend s kapelou AC/DC. Podrobnosti už za chvíli. Co budeme hrát?

0: zase, kdy vás pozvou do školky Smečas Rock.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: Moje.cz A jedeš dál.
3: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
5: Auto Pavlas. Váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
0: Bude pokračovat i nadále krásné počasí, jasno nebo skoro jasno, během odpoledne a večera bude od západu přibývat oblačnost, ale teploty stále pohodové, 19 až 23 stupňů Celsia.

Ano, je to tak, čas letí, přestože Kiss koncem roku 2023 v zaplněné Madison Square Garden velkolepě uzavřeli svou koncertní kariéru. Není to tak. Gene Simmons potvrdil, že s Paulem Stanleym v tichosti pracují na novém materiálu. Kiss jsou momentálně ve studiu a právě nahráli novou skladbu, kterou napsal Paul. Tak se budeme určitě těšit. Kysáky si dáme ve starší skladbě. Je tady. Radio Čas Rock.

0: to byla kapela Tři sestry, ta má za sebou letní festivalovou sezónu a naplno se věnuje podzimnímu koncertování. A o co konkrétně půjde? Fanánek 60 Tour. Ano, je to tak, hlavním tahákem podzimního koncertování je šňůra spojená s životním jubileem. No, prostě má narozky Fanánek a vydal dokonce nové bilanční album Fanánek 60. Tak, to byly Tři sestry a už za chviličku nás čeká další kousek od skupiny AC/DC Smash Rock.
1: Rockeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rock od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro

0: Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rock a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trucks v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
0: Čas rok. Ukončete výstup a nástup. Nyní nás čeká dálnice do pekla.
3: Táto, já se bojím, kam nás to doveze.
4: Ale neboj, ženo moje. To nás jen čeká vypečený víkend na rádiu Čas rok. Přesně tak. 5. října slaví narozeniny jeden z nejikoničtějších hlasů rockové historie, Brian Johnson.

od 00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoj

Tak se jmenuje skladba, kterou vám teď pustím. Ta je zatím z posledního studiového alba Power Up. Ke skladbě byl natočen videoklip, který vzdává hold béčkovým hororovým filmům a také akčním filmům a hrdinům. AC/DC v současnosti dokončili masivní světové turné Power Up Tour. Koncertovali v Severní Americe po odehrání koncertů v Evropě, Jižní Americe. V září 2026 vystupovali v Severní Americe. Proběhlo tam 17 obřích stadiových koncertů a ve Spojených státech a Kanadě. No a poslední koncerty proběhly v New Jersey a Philadelphia. Tak pojďme si dát skladbu z posledního alba. He loves to drive him crazy with his evil lips. Great God.

0: Trojkrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Časrock.
4: Časrock.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.
2: Bruce Dickinson před chvilkou dospíval, pilot, šermíř, spisovatel a podnikatel. V tuto chvíli se naplno věnuje skládání nového materiálu. No a po skončení světového turné by se rád vrátil do studia a natočil novou desku. Určitě se budeme těšit. Co nás čeká tady u nás na Rádio Čas Rock za chvíli? No tak bude to opravdu hvězdné spojení. Mick Jagger a Lenny Kravitz právě teď.

Je krátce po 14. hodině, konkrétně 14.02. Všechny rokové fanoušky zdravím, Mirek Petříček. Co za chvilku na vás vypustím? Určitě vypustím skupinu Lauter a jejich nový singl pod názvem Notorik.

No a nakonec to rozbalí kapela Godard, to všechno tady u nás na rádiu Čas Rock. Tak a jak to bude vypadat s počasím? Jasno nebo skoro jasno, během odpoledne a večera bude od západu přibývat oblačnost, teploty 19 až 23 stupňů Celsia.

0: Ano, i to tak určitě se potkáme na mega koncertě 21. listopadu v Mustang Aréně. Velkým tahákem je skupina Europe, vydala 12. studiové album po 9 letech, to vyšlo koncem září. No a dále tam na koncertě vystoupí Olympic, David Koller, Lenny s hostem, ten je Marpo, nebo tím je Marpo. Určitě to bude skvělá show, takže se určitě zastavte. Tady u nás na Rádio Čas Rock Hard a pak Lauter.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Tahle parta se prostě skvěle poslouchá. Skupina Lauter a jejich novinkový single pod názvem Notorik. Za chvíli si tady dáme absolutní klasiku. Skupinu Sweet.
1: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

Citron na plné pecky. 50 let na scéně a pořád to řežou. Poznáš jejich song z alba Rebelie Rebelu i pospátku. Poslouchej celý týden od pondělí do pátku Ostrý budíček. Zahrajeme ukázku songu z tohoto alba pospátku. Ty zavolej, tref název písničky a vyhraj. Citron na plné pecky.

0: Fresh Rock.
1: Ano je to tak, víkend pokračuje, máme tady skladbu If You Want Blood. Tohle skladba má pro kapelu AC/DC hned dva významy. Jmenovalo se tak vůbec první koncertní album z roku 1978 a ústřední skladba se na něm nenachází. Ta vyšla až o rok později na slavné desce Highway to Hell. Mimo jiné byla zařazena i na soundtrack k filmu

Brad Pitt má nový film, jmenuje se V srdci divočiny, zhruba o čem vypráví děj. Vydává se na výlet do aljašské divočiny, nezvládne pilotování malého letadla kvůli zdravotní indispozici a letadlo havaruje. A tam samozřejmě startuje příběh. Jestli si dobře pamatuju, tak Brad Pitt nenatočil nějakou hloupost, takže určitě to bude patřit mezi filmové trháky. Za chvilku samozřejmě budeme pokračovat víkend z AC/DC, ale to všechno tady u nás na Rádiu Čas Rok až za chvíli.

0: The Cult a skladba Rise. V tuto chvíli se skupina věnuje koncertní pauze, protože měli obrovské turné k 40. výročí založení kapely. V tuto chvíli si dali pauzu od koncertování na dobu neurčitou, aby se prý mohli věnovat rodinám a psaní nové muziky. Tak pojďme dále. 15 hodin, to je teď aktuální čas a Mirek Petříček vám přeje hezké odpoledne. Samozřejmě i v další hodině budeme mít pro vás ty největší pecky, kapela Nickelback. Pak si dáme skupinu Citron. A dále to rozbalí kapela Saxon tady u nás na rádiu Čas Rock.
1: Rokeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rock od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rock a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
2: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
1: Čas Rock.
3: Čas Rock.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Projekt.cz A jedeš dál.
8: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Projekt.cz
9: Přichází čas zrání ovoce a zeleniny na uskladnění. Farma Lička Sedlnice vás zve na oblíbený prodej ze dvora v pracovní dny od 7 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Navíc v pátek a v sobotu se můžete těšit na krouhání zelí. Farma Lička Sedlnice.
0: Tak a mám tady pro vás počasí na zítřek. Zítra většinou polojasno, teploty 17 až 21 stupňů Celsia.

Skupina Citron bude tento rok neustále slavit, mají velká výročí, například si připomínají 50 let od svého založení, vznikly v roce 1976, zároveň oslavili 40 let od vydání kultovního alba Plní energie, a to je z roku 1986 a byla to také první metalová československá deska. No a připomíná si kapela i 10 let od desky Rebelie a Rebelů. Takže přejeme, ať před sebou mají dalších 50 let.

0: Je to neuvěřitelné, ale je to tak, někdo vyžije s jednou skladbou celý život, ale někdo to sype z rukávu jako blázen. 25. ano, slyšíte dobře, 25. album skupiny Saxon vyjde v lednu 2027. Konkrétně pro všechny fanoušky informace 22. ledna.
1: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Lenny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Časrock. Časrock. Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz. Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa.

to tak a slaví se i v kapele AC/DC 79 let. Zítra oslaví Brian Johnson, což je zpěvák téhleté fantastické kapely. I teď si dáme trošku starší skladbu Cold Hearted Man. Tak to je skladba, která je méně známá, ale vysoce ceněná a pochází z éry ještě zpěváka Bona Scotta. Skladba byla původně zařazena na album Power Age, ale později byla z některých mezinárodních verzí desky vyřazená. Proč? Příběh vypráví o drsném, ale osamělém a nebezpečném muži.

Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland. Čas rok.

Tak to byla Metallica tady u nás na rádiu Čas Rock, za chvíli Škorpíci, no a tam se podepsalo zdraví ve velkém na některých členech kapely, měli opravdu velkou koncertní šňuru, ale zdraví je přimělo koncerty odložit, například museli zrušit jarní turné v Indii a sérii plánovaných koncertů a rezidentování na velké show v Las Vegas, tak to přesunuli na rok 2027. Tak popřejeme pevné zdraví.

Máte cokoliv, pohodovou rokovou neděli vám přeje Mirek Petříček, čeká nás závěrečná hodina, v tuto chvíli je 15.59, za chvíličku bude 16 hodin. Co pro vás mám, samozřejmě bude pokračovat víkend s AC/DC, abych vás navnadil, pak tam je jejich naprostá bomba, naprostá skvělá skladba, naprostá hymna Highway to Hell v koncertní verzi, určitě si to poslechněte, stojí to za to. A pak máme tady ještě novinku týdne, no a samozřejmě spoustu dalších zajímavostí. Jsme Čas Rock.

0: kromě ACDC budeme pouštět další velké pecky Within Temptation. Kdo by nepoznal hlas legendárního Ozzy Osbourna? Placou dám i Nirvánu, to všechno tady u nás na rádiu Čas Rock. Přeji ještě jednou hezké odpoledne.
1: Rockeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým rádia Čas Rock od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte rádio Čas Rock a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel Vrata Markýzy Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
2: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
3: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
4: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
5: Čas rok. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
0: Co se týče počasí, zítra se můžete většinou těšit na polojasno, teploty 17 až 21 stupňů Celsia.

A teď tady mám skvělou zprávu pro všechny fanoušky kapely Deep Purple. Jejich nová deska sklízí skvělé ohlasy, vyšla 3. července. No a zvlášť vás to může potěšit, protože 7. října hrají v Praze v O2 aréně a dnes hrají v Bratislavě. Kapela vznikla v roce 1968 a prodala více než 120 milionů alb. Tak to je úplně neuvěřitelné číslo. Kapela je prý tvrdší a v nejlepší formě. Tak můžeme gratulovat a těšte se na koncerty.

0: Jo, je to tak, Ozzy Osbourne, jeden z velkých rockových hlasů, který tady bude určitě chybět. Ale dáváme si novinku týdne právě teď a právě tady.
1: Radio Čas Rock, novinka týdne.
2: S další novinkou týdne se tentokrát vydáme za zbrusu novým hudebním projektem, který nese název Zeland. V něm jsou hlavní dvě tváře manželský pár Mirek a Lucka Andráši, kteří zhudebnili každodenní nástrahy běžného života. My si od nich dáme kousek s příznačným názvem Vysavač zpívá, ke kterému se 26. října přidá další pokračování. Tady je a vy můžete dát na Facebooku Rádia Čas Rock vědět, co na něho říkáte.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas rok.
4: Čas rok.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
6: Ukončete výstup a nástup. Nyní nás čeká dálnice do pekla.
7: Táto, já se bojím, kam nás to doveze.
8: Ale neboj, ženo moje. To nás jen čeká vypečený víkend na rádiu Čas rok.
9: Přesně tak. 5. října slaví narozeniny jeden z nejikoničtějších hlasů rockové historie, Brian Johnson. A proto se už o tomto víkendu budeme věnovat kapele AC/DC.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

Weekend z AC/DC končí, je tady poslední skladba, na kterou se můžete těšit. Připomínám, že zítra slaví zpěvák téhleté kapely Brian Johnson neuvěřitelných 79 let. Tak to teda opravdu držím palce a hlavně přeji pevné zdraví. Co nás čeká, dáme si tu finálovku, na kterou se všichni určitě těšíte. Speciální koncertní verze Highway to Hell. No a taková zajímavost, název písně vznikl na základě vyjádření Angusa Younga, který takto popsal náročné a vyčerpávající koncertní turné. Co říct na závěr, že i přes pokročilý věk členů kapely dokazují, že naživo stále hrají s obrovskou energií a plní ty největší stadiony na světě, o čem svědčí světové turné, které mají za sebou. Tak chlapi, jdeme na to!

0: svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Zítra bude většinou polojasno, teploty 17 až 21 stupňů Celsia. Z mé strany úplně všechno, loučí se s vámi Mirek Petříček.
2: Rádio Čas Rock, pravé rockové rádio.

0: www.moje-preu.cz a jedeš dál.
1: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Moje-preu.cz.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Auto Pavlas. Váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.

Během udílení cen MTV Video Music Awards se na pódiu znovu sešli zbylí členové kapely Nirvana. Dave Grohl, Chris Novoselic a Pat Smear společně převzali prestižní ocenění Video Vanguard Award za svůj dlouhodobý vliv na hudební videoklipy a popkulturu.

Lač jsou po 35 letech stále při chuti. Dokazuje to jejich z Brusu nový single Wasted Lands, který doprovází i videoklip. Ten je předzvěstí jejich stejnojmenného alba, které bude k dostání od 22. ledna, a to jak na klasických CDčkách, tak na kazetách nebo na vinilech.

Pořadatelé festivalu Rock for People představili první ucelený balíček jmen pro nadcházející ročník 2027. Po 12 letech se do parku 360 v Hradci Králové vrátí kultovní Faith No More, ty doplní například také Architects, Billy Talent, Killswitch Engage, Motionless in White nebo Napalm Death.

0: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

Rock News. Od 7. do 11. října bude v českých kinech k vidění snímek Queen Budapest. Ten zachycuje legendární formaci Queen během koncertu v Maďarsku v červenci 1986. Kapela tehdy vystoupila před 80 tisíci fanoušky během zastávky svého Magic Tour, které bylo posledním turné, jež skupina odehrála s Freddie Mercurym.

Letošní podzim bude ve znamení Judas Priest. U příležitosti půl století od vydání jejich alba Sad Wings of Destiny vyjdou dvě jeho speciální reedice. Verze nazvané Original 1976 Masters a Remixed and Remastered si budou fanoušci moci poslechnout od začátku října.

0: Citron na plné pecky. 50 let na scéně a pořád to řežou. Poznáš jejich song z alba Rebelie Rebelů i pospátku. Poslouchej celý týden od pondělí do pátku Ostrý budíček. Zahrajeme ukázku songu z tohoto alba pospátku. Ty zavolej, tref název písničky a vyhraj. Citron na plné pecky na rádiu Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock.
0: Pravé rockové rádio. Au!

0: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Lenny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Časrock.
3: Časrock.
2: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Časrock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: News, Rock News.
1: Spekulacím ohledně nového člena Pearl Jam je konečně konec. Za bicí soupravou se nově usadí Abe Laboriel Jr., který není nadarmo považován za mistra svého cechu. O jeho kvalitách svědčí mimo jiné fakt, že už 25 let působí ve službách Syra Paula McCartneyho.

Kapela Europe přichází s další skvělou zprávou. Už začátkem příštího roku bychom se mohli dočkat dokumentu mapujícího kariéru této švédské skupiny. Podle jejího frontmana Joel Tempesta je snímek sestříhaný a hotový, nyní se hledá platforma pro jeho uvedení. Naživo můžete Europe zažít 21. listopadu v ostravské Mustang Aréně na megakoncertu Rádia Čas.

0: Rokeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rok od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rok a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
3: Čas rok.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
0: Filmtime na rádiu Čas Rock.
8: Hezký poslech přeji všem u nového Filmtimeu. Týden se s týdnem sešel, no a já jsem se tak vrátil. A právě téma návraty po letech bude dnešní náplní. I u nás, ale i v Hollywoodu se někdy točí pokračování, na které fanoušci čekají opravdu mnoho a mnoho let. Důvody jsou různé. Někdy je to málo tržeb původního dílu, nabité diáře herců, špatný scénář, no a nebo zkrátka vyprchání zájmu na straně fanoušků. Ono natočit pokračování úspěšného filmu není jenom tak. Natož po dlouhých letech. Své by mohl vyprávět třeba Eddie Murphy. Před 2 lety se vrátil ve své ikonické roli Axla Foleyho jako policajt v Beverly Hills.

Ano, už třetí díl z roku 1994 u fanoušků úplně nedopadl nejlépe. No a podobně na tom byl bohužel i Návrat. Diváci sice ocenili Marheho formu, ale upřímně z toho vznikl jen další typický film Netflixu. Jak to přišlo, tak se na to záhy zapomnělo. A bohužel stejně dopadl i návrat slavné parodie Bláznivá střela. V nové verzi si poručíka Drebina zahrál Liam Neeson. Snažil se. Ve filmu najdeme několik opravdu vtipných momentů, ale ono v dnešní době na upřímně zaujmout parodii, to není úplně jednoduché, což by mohli potvrdit také tvůrci Scary Movie. Jinak třetí díl Bláznivé střely a nového pokračování dělí 31 let. Film time.

0: Čas rok.
1: Tak a teď tady mám jeden filmový návrat, na který se čekalo hodně let, ale povedl se, a to více než na jedničku. Přečil veškerá očekávání. O čemže mluvím? Návrat Top Gunu. V roce 1986 se jednalo o obrovský hit a přitom se spíše čekalo, že ho převálcuje jiná franšíza. Železný orel. No, nestalo se, stal se pravý opak. O pokračování Top Gunu se mluvilo prakticky hned. Ale sladit kalendáře hlavních hvězd, tak to nebylo jenom tak. Reálné obrysy začala dvojka mít až v roce 2010, kdy se začala oficiálně vyvíjet.

0: Jenomže vše nejprve zkomplikovala tragická smrt režiséra Tonyho Scotta. Po ní se projekt odložil a znovu se vše nastartovalo až v roce 2017. Režie se tenkrát ujal Joseph Kosinski. Natáčelo se o rok později, jenže následnou premiéru zase oddálil COVID-19. Takže jsme se nakonec dočkali až v roce 2022. Ale to čekání se vyplatilo. Film utržil přes 1,5 miliardy dolarů, odnesl si Oscara za nejlepší zvuk, takže ano, takhle přesně vypadá povedený návrat po letech. A vlastně další takový případ tady budu mít za chvíli.
1: Filmtime. Filmtime na rádiu Čas Rock.

0: prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz. Film Time. Na rádiu Čas Rock.
1: V roce 2015 do kin vtrhnul film, který vlastně nikdo nečekal a u jeho vzniku si mnozí netrpělivě ťukali nervozitou na čelo. Režisér George Miller se totiž vrátil ke své slavné značce Mad Max alias Šílený Max, a to po dlouhých 30 letech. Otázka byla, jakou bude mít formu. V době natáčení mu táhlo na 70. A co se týče filmu, v novém tisíciletí natočil jen dvojici animáků Happy Feet. Ale stalo se něco, co opravdu nikdo nečekal. Nový Mad Max s podtitulem Fury Road byl naprostý hit.
2: My name is Max. My world is fire and blood.

Ikonickou roli po Melu Gibsonovi převzal Tom Hardy a film vlastně utáhl svým charizmatem. V celém snímku řekne jen nějakých 63 vět. Ale film je hlavně vizuální laskomina s prvotřídním soundtrackem. Po právu bývá považován za jeden z nejakčnějších v historii kinematografie. No a nakonec toho bylo také 6 Oscarů. Za střih zvuku, výpravu, kostýmy a masky. Klobouk dolů, pane Miller, tenhle návrat se opravdu povedl.

0: Rádio Čas Rock.
1: No a jdeme na pokračování filmů, které se spíše nepovedly. No, nebudeme chodit kolem horké kaše. Rovnou řeknu, že jsou to filmová pekla, která ničí původní odkaz. V úvodu jsem zmínil americké filmy, teď bohužel dojde na domácí počiny. Tuzemským pokračováním po letech se nedaří. A podle mě je to důkaz, že starší filmy měly své kouzlo, vznikaly pro jiné publikum a hlavně jen nápad přivést zpět oblíbené postavy nestačí. Chce to i příběh, pointu anebo vtip. Proto nakonec bohužel dostaneme filmy jako Sněženky a Machři po 25 letech. Za mě je to vlastně jen vzpomínání starších herců na to, že byli mladší. A replikují se staré hlášky, jenže ty už v dnešní době nefungují a lidé se u toho nezasmějí. Bohužel může být ještě hůře. A tím mám na mysli pokračování Saxany z roku 2011. Saxana, lexikon kouzel. Na tohle se dívat vyloženě bolí. I ta původní Saxana má lepší triky a celkový vizuál. A nejsmutnější na tom všem je, že se jedná o poslední film režiséra Václava Vodlíčka. Do třetí se tady mám ještě pokračování Dědictví, aneb kurva se neříká, od Roberta Sedláčka. Tohle bych přirovnal právě k těm Sněženkám a Machrům. Prostě se jenom díváme na herce, kteří od původního filmu zestárli. A jestli jste ten film viděli, sami si položte otázku, jestli jste se u něho vlastně zasmáli. Já si myslím, že vás moc nebude. Jak říkám, ne vždy je návrat po letech dobrým nápadem. No a za malou chviličku pro vás mám ještě jeden film, kde se to vlastně povedlo tak nějak napůl. Více za chvíli. Film time.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Čas rok.
1: Měli jsme tady filmové návraty povedené, vyloženě špatné, no a poslední dnešní případ bude tak nějak napůl. Beetlejuice, Beetlejuice. Když jste tohle jméno v roce 88 řekli třikrát, objevil se bubák Michael Keaton a nadělal pořádnou paseku. To vše pod vedením režiséra Tima Burtona. Tento film je v některých kruzích doslova kult. No, já osobně ho mám hodně rád. No a Tim Burton se k látce vrátil před 2 lety. V tomto případě šlo o pokračování po 36 letech.

0: Kromě režiséra se vrátilo téměř kompletní obsazení, včetně Winony Ryder, Michaela Keatona a Catherine O'Hara, pro kterou to byla jedna z posledních rolí. Příjemným osvěžením byla účast Moniky Bellucci a Jenny Ortegy. Ale jak jsem řekl, těžko říct, jestli se tohle pokračování povedlo. Fanoušci to vidí různorodě. Každopádně jedno se musí nechat. Film vypadá parádně po vizuální stránce. No a pro dnešek je to vše. Já vám moc děkuju a budu se těšit zase příští týden u dalšího Filmtimeu.
1: Filmtime. Filmtime na rádiu Čas Rock.

0: mojepneu.cz a jedeš dál.
1: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. mojepneu.cz.
2: Přichází čas zrání ovoce a zeleniny na uskladnění. Farma Lička Sedlnice vás zve na oblíbený prodej ze dvora v pracovní dny od 7 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Navíc v pátek a v sobotu se můžete těšit na krouhání zelí. Farma Lička Sedlnice.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
4: Auto Pavlas. Váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.

0: Týden se s týdnem sešel a tak je opět na čase otevřít náš rebelský bar. Vítají vás provozní, Ivoš a Tomáš.
1: Všechno jsme nachystali, uklidili, vyhodili odpadky a tak se můžeme pustit do hudebního meníčka. A já bych začal hezky zostra a živě.
0: V tomhletom případě si dáme Ghost. Letos se už podruhé dostali na plátna kin. Tentokrát to bylo jejich vystoupení v Mexiku.
1: Velké plátno jim svědčí. Ti, kdo se na projekce vypravili, tak nešetřili chválou. Každopádně celá kapela se nyní uchýlila k pauze, a to na dobu neurčitou.
0: Pojďme si ale připomenout právě atmosféru onoho koncertu.

0: Úvodní píseň dnešního rebelského baru je za námi. Můžeme slíbit ještě jeden živák, ale necháme si ho na později.
1: Nicméně, ještě na chvíli zůstaneme ve Švédsku. Tak jako Ghost má v této zemi zapsanou domovskou adresu, kapela Smash Into Pieces.
0: Na scéně jsou od roku 2008. Vydali už celkem 10 alb a cizí jim nejsou ani hudební soutěže. Zkoušeli to vlastně několikrát.
1: Naposledy v letošním roce na domácím Melodien Festivalen. Ve finále skončili čtvrtí. My si ale dáme píseň z minulého roku Broken Hello.

0: Další v pořadí na našem baru je kapela Demon Hunter, o které se v poslední době hodně mluví, ale asi trošičku jinak, než by si členové přáli.
1: Ono se totiž ukázalo, že někteří fanoušci si kapelu zaměnili s animovaným muzikálem K-pop Demon Hunters. Tahle věc z dílny Netflixu mimochodem bodovala po celém světě.
0: Byl z toho dokonce Oscar, ale jak se ukázalo, docházelo ke smatkům v oblasti kupování merče nebo lístku na koncert. Jeden chudák si dokonce koupil lupeny s domněním, že půjde na dětské písničky.
1: To musel být hodně překvapený. Kapela samotná se rozhodla učinit vlastně jisté právní kroky a Netflix zažalovala. Celá situace se zatím nějak nevyřešila, tak se čeká na výsledek. Streamovací gigant ale prohlásil, že název úspěšného muzikálu rozhodně měnit nebude.
0: A něco mi říká, že přesně takhle to i dopadne. Takže po naučení pro nás všechny, zkontrolujme si lístky, když některé kupujeme, na co to vlastně je.

0: Jsme zpátky v rebelském baru, kde nás čeká návštěva Německa. Alespoň tedy na dálku. Hlavně to bude za kapelou, která již není aktivní.
1: Ale svého času jste před ní nemohli utéct. Liquido v roce 1998 ovládlo svět s písní Narkotik. Zároveň, jak to tak bývá, tak se stala i jejich prokletím.
0: Úspěch této písně už se jim nikdy nepodařilo zopakovat. Ačkoliv vydali další hity, které podle nás nebyly špatné, ohlasy a prodeje byly čím dál nižší.
1: Takže následovalo nevyhnutelné. Rozvázala s nimi smlouvu nahrávací společnost a kromě domácího Německa se na ně ve světě ani moc nechodilo a začínalo zapomínat. A kapela samotná se rozpadla v roce 2009. Členové si šli po vlastních projektech.
0: My jsme však nezapomněli, takže tady máte vzpomínku na Liquido.

0: Televize Rebel a rádio Čas Rock, dvě domovské stanice pořadu Rebelský bar. No a my se teď opět na dálku přeneseme až do dalekého Nového Zélandu.
1: Přesně, tam byste museli hledat členy kapely Shepherd's Rain, nebo můžeme říct spíše kmenu. Přesně takhle toto uskupení totiž vypadá.
0: Ale nejen, že dobře vypadají, jim to taky krásně hraje. Do světa metalu dokázali zakomponovat i část své kultury a proto také mimochodem zpívají v samojštině.
1: Někteří členové mají vzdělání v klasické hudbě a ovlivnili je Frederic Chopin a Johann Sebastian Bach.
0: No, naštěstí se postupně přidali Guns N' Roses, Gojira, Slipknot nebo Lamb of God. Velmi dobrá inspirace, no a tady je výsledek.

0: Rebelský bar pro tento týden se blíží pomalinku do svého finiše. Z naší nabídky zbývá odškrtnout poslední položku.
1: Začali jsme živákem a podobně to zakončíme. Když si ještě vrátím ke kapele Liquido, asi o nich můžeme říct, že to prostě byla kapela jednoho hitu. Bohužel. Teď je otázka, patří toto označení i k té následující kapele?
0: To je opravdu těžko říci. Dáme si totiž Alien and Farm a všem se hned určitě vybaví jejich cover verze Smooth Criminal.
1: Což je dodnes bezesporu nejslavnější a nejúspěšnější single kapely. Ale pánové jsou na scéně pořád a pořád pilně koncertují a vlastně už nějakých 30 let.
0: Takže, kdyby to bylo jenom o tom jednom hitu, asi by se jim tolik nedařilo. V letošním roce navštívili i legendární Wacken a my si tam společně s nimi vrátíme.
1: A ano, dáme si právě Smooth Criminal. Od nás je to vše, jdeme uklízet, no a budeme se těšit zase příští týden.
0: Mějte se, bando, čau.

0: Ukončete výstup a nástup. Nyní nás čeká dálnice do pekla.
1: Táto, já se bojím, kam nás to doveze.
2: Ale neboj, ženo moje. To nás jen čeká vypečený víkend na rádiu Čas Rock. Přesně tak! 5. října slaví narozeniny jeden z nejikoničtějších hlasů rockové historie, Brian Johnson. A proto se už o tomto víkendu budeme věnovat kapele AC/DC.

Nejsme jen rádio, jsme čas ro... Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz. Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

Citron na plné pecky. 50 let na scéně a pořád to řežou. Poznáš jejich song z alba Rebelie Rebelu i pospátku. Poslouchej celý týden od pondělí do pátku Ostrý budíček. Zahrajeme ukázku songu z tohoto alba pospátku. Ty zavolej, tref název písničky a vyhraj. Citron na plné pecky.

0: Ok. Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
0: Lelosy. Too comfortable to take off.
2: Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Pohodový podvečer všem ze studia televize Rebel a Metalmánie přeje David Zbavitel. Zdravím samozřejmě všechny, kdo ladí taky pravé rokové vlny rádia Čas Rock. Odstartoval nám další díl Metalmánie. Dneska si společně do repráku dáme legendu jménem Halloween. Začali jsme skladbou Skyfall, což je single, který se objevil jako jeden z prvních po vytvoření aktuální sestavy a po realizaci řady koncertů pod názvem Pumpkins United. Ta aktuální sestava, to jsou celkem tři vokály. Andy Deris, Michael Kiske a Kai Hansen. A hlavně pokračování nové části hudební tvorby německých metalových dyní. Takže přátelé dobré muziky, vítejte u Metalmánie a my pokračujeme.

Vítejte zpět ve studiu Metalmánie. Na televizi Rebel a na rádiu Czech Rock jsme si dali další skladbu Halloween. Toto byl single A Little is a Little Too Much, což je, řekněme, skladba docela typická pro tyhle muzikanty. Singlovka byla vydaná v rámci posledního alba Halloween, Giants and Monsters. Zcela záměrně budu až na výjimky vybírat skladby novější, právě z doby, kdy se Hansen, Kiske a Deris se svými hudebními kumpány opět dali dohromady. Albově se ta hledova píše od roku 2021, samozřejmě ještě předtím single Pumpkins United dodnes. Takže teď pojďme muzice dál.

Ladíte vlny Rádia Čas Rock, případně taky z obrázky sledujete televizi Rebel. V obou případech Metalmania. Dneska němečtí Halloween. Říkal jsem, že převážně budu vybírat skladby z novější doby. Toto byl jeden z důkazů. Další singles alba Giants and Monsters, skladba s názvem This is Tokyo. Pánové hodně kombinují vokály v každé skladbě a k tomu přidávají typické znaky pro Halloween, hlavně melodičnost. Jejich aktuální sestava je pro mě třeba zárukou výborné zábavy na každé jejich koncertní zastávce. Teď pojďme na další muziku, kterou jsem si v rámci Metalmanie pro vás připravil.

Naše dnešní zastavení jménem Metalmania se pomalu ale jistě blíží ke svému závěru. Tohle byly opět Halloween a Best Time, to je skladba, která dozněla. Na svých koncertech kapela hodně kombinuje nové skladby se svými legendárními hity, ať už z doby úplného začátku a desky Walls of Jericho, anebo prvních dvou Keeperů, případně z doby, kdy mikrofonu vládl na přelomu milénia Andy Deris. Teď si dáme onu klasiku, naprostou klasiku, zazní Future World. No a pak už se na vás budu těšit opět příští týden, protože ta dnešní Metalmania je na samém konci. Mějte se fajn, no a sledujte Metalmanii.

0: Rokeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rock od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rock a pomáhejte s námi.
1: Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
2: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
0: Čas Rok. Čas Rok. Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.
3: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas Rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

0: majerpneu.cz a jedeš dál.
1: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. majerpneu.cz.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Auto Pavlas. Váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.

největší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Vážené rockerky, rockeři a rockerčata, vítejte u dalšího pokračování pořadu Rockmusic.cz, ve kterým budou mými hosty Rybičky 48, skupina Dive in Life a jako prvního tu dnes vítám Tondu Rauera, kytaristu vámi oblíbených Harley. Tondo, ahoj.
1: Ahoj.
0: Vyrážíte na druhou půlku, tak jedem dál tour. Tak než si tu řekneme, co všechno se bude teď na podzim okolo Harley dít, tak si od vás pustíme vaši velkou hitovku s názvem Tráva. Souhlas?
1: Jasně.
0: Tak jdeme poslouchat Harley Tráva.

0: Tondo, jak se vlastně zrodí takovýhle hit, jaký jsme tu právě teď slyšeli? Dá se to vůbec nějak popsat takhle do éteru?
1: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že všichni lidi, kterým se vypíšou písničky nebo něco takového, tak vědí, že takový to vyloženě, že by si řekl, jako teď to bude hit nebo něco takového, tak to si myslím, že umí hodně málo kdo. A ono to vždycky jako odnikat tak přijde. Tady u té věci musím říct, že v podstatě je to věc, která vznikla tak nějakou v době, kdy jsme připravovali tenkrát, když jsem dělal s Vláďou Šafránkem desku Brain, tu druhou, kterou bohužel už Vláďa nestačil dokončit, a připravili jsme to demáče, tak tady to je taková jako věc z tady toho období.
0: A ty noty, to si psal ty, že jo, Trávu?
1: Jo.
0: Jak proběhla jarní půlka? Dopadlo všechno, jak mělo, tedy ke spokojenosti všech účastníků zájezdu?
1: Já si myslím, že jo. Já si myslím, že to dopadlo super. Samozřejmě to ti to nedopadne úplně super jako na všech místech. To je vždycky jako jasný, že vždycky všechno nevíde na 100%, ale já si myslím, že s tím můžeme být spokojení.
0: Tondo, kolik tak průměrně odehrajete koncertů za rok?
1: My v podstatě dlouhodobě držíme ten počet tak mezi nějakýma 62, 65 koncertama a už jako strašný roky se o tohleto číslo snažíme, aby jsme tam udrželi, takže tohle je takový jako takový nějaký průměrný počet koncertů, který náhle odehraje.
0: Jezdíte taky ještě třeba dvojáčky, trojáčky, nebo to stačí tak, jak to je teď?
1: Ne, my se tady tomu celkem dlouhodobě vyhýbáme. Ono to tak vyjde, že třeba z nějakého důvodu, třeba jako jednou ročně nebo něco takového, tak se stane, že třeba jedeme dvoják, ale jinak se dlouhý roky skutečně se snažíme už vyhýbat z toho, aby jsme hráli dvojáky.
0: Už to nemáte zapotřebí. Tak jdem dál. Tak se jmenuje další pecka, která nese stejný název jako vaše letošní turné. Tak jdeme poslouchat. Uslyšíte tu spoustu parádních českých rockových hlasů. Harley.

0: Právě nám tu dohrála píseň s názvem Tak jdem dál, kde jste slyšeli spoustu známých českých rockových hlasů. Tondo, jak moc je složitý dát dohromady všechny ty hlasy na jeden den ve studiu? A nebo jste to jako točili na přeskáčku?
1: My jsme to točili na přeskáčku, tohleto, protože ta myšlenka vznikla celkem tak jako na poslední chvíli. A všichni, koho jsme poslovili v podstatě, tak nám jako vyšlo stříct, že tam ten kousíček svůj naspívají, ale nedělali jsme to v jeden den.
0: Kolik koncertů vás čeká teď na podzim?
1: Teďka na podzim tuším, že nás čeká nějakých jako asi 12 koncertů, si myslím, že to je. Začínáme 2. října v Polní, pak budeme v Chlumci, dvakrát v Praze, takže nám se podařilo vyprodat 9. 10. Kare Barikádní v Praze, takže jsme přijeli 8. 10. čtvrtek, kdyby se někdo chtěl ještě stavit, pak jsme v Práži, v Plzni, v Ústí na Torlesí, v Pěnčíně, tuším v Jindřichově Hradci. Český Lípěc, Hebu, v Hořovicích, je toho jako dost, když nás někdo bude chtít slyšet.
0: No, samý krásný štace. Budete mít na některých koncertech podzimního tour nějaký hosty?
1: Jo, všechny ty koncerty s náma stejně jako na jaře, jede kapela Loko Loko.
0: Na jaký playlist se můžeme těšit teď na podzim? Bude tam třeba případně nějaká úplná novinka, kterou ještě vaši fanoušci neznají?
1: My v podstatě teďka 2. října, když startuje to turné, tak budeme vypouštět nový single, nový videoklip.
0: Aha.
1: A nejsem si jistý teďka, jestli ta písnička zazní na tom turné nebo ne. Možná, když zazní, tak třeba spíš jako v druhý půlce, aby si lidi naposlouchali, určitě tu písničku nebudeme hrát hned na těch prvních koncertech. Ten playlist bude samozřejmě trošku bude jiný, než jsme hráli na jaře, nicméně my se snažíme hrát věci, o kterých si myslíme, že to lidi mají rádi, jo? Že jsou to takové ty nějaké naše oblíbené písničky, které lidi chtějí slyšet, takže ten playlist, obměňuje se to pořád hůř a hůř, protože je víc písniček, o kterých si myslíme, že bychom měli zahrát.
0: Dovedli si představit váš koncert bez pecky Tráva?
1: No, dovedu určitě, protože samozřejmě my jsme odehráli strašnou spoustu koncertů předtím, než Tráva vznikla, jo. Takže tohle je jako jednoduchý, to si představit dovedu. Samozřejmě ta Tráva se zařadila také nějakým těm trvalým věcem na tom koncertním setu našem, takže hráli jsme ji v létě na všech koncertech.
0: Na festivalech.
1: Když se hrajou na festivalech, kratší sety. Ale, jak říkám, občas dovedu si to představit, protože občas se to musí nějakým způsobem obměnit a nějaká písnička to hold odskáče, no.
0: To je jasný. Jak dlouhý je váš tour koncert?
1: No, ten koncert samozřejmě není nikdy úplně přesně stejně dlouhý. Jo, protože my nejsme kapela jako používající metronomy a podobné věci, takže to takový, jakože se to občas se tam dějou nějaký věci, které třeba překvapí nás samotný. A standardně ten koncert je dlouhý zhruba třeba hodinu 3/4.
0: Jo, 50. Je krásný. Kde vás najdeme na netu? Pojď ještě připomenout našim posluchačům.
1: Na netu nás posluchači najdou na www.harley.cz a samozřejmě na Facebooku, na Instagramu a podobných platformách.
0: Ano, a tam jsou i předprodeje a všechno tam najdeme ohledně podzimního tour.
1: Ano, určitě tam jde najít všechno. Samozřejmě ty nejpodrobnější věci najdou na těch našich stránkách www.harley.cz.
0: Tondo, přeju hodně lidí na všech koncertech a těším se, až se uvidíme v Rock Parádě s novým videoklipem, což připadá v úvahu v tento moment asi na Vánoce, že by to bylo. Uvidíme, jak to vyjde časově. Tak jo.
1: Rád přijdu.
0: Jo.
1: Díky.
0: My tě rádi uvidíme. Měj se moc hezky, ahoj.
1: Taky díky, ahoj.
0: No a my si teď od Harley dáme ještě jejich další hitovku a ta se jmenuje 8 statečných. Jdeme poslouchat.

0: Se Sviany v ruce jde každá party tím správným směrem. Sviany, tradiční nepasterované pivo. e-shop.pivovarsviany.cz.
1: Vojta Bumba a Michal Bubík, zpěvák a basový kytarista skupiny Dive and Life, jsou mými druhými dnešními milými hosty. Pánové, vítejte v pořadu rockmusic.cz.
2: Ahoj.
3: Čau, čau.
1: Kdy a kde vznikla skupina Dive and Life?
2: Já si pamatuju, že to bylo v Brně. A bylo to někdy 24, 23, něco takového po covidového, když se nám během covidu rozpadla předchozí kapela s kytaristou a s bubeníkem, s Pavlem a s Jacobem, tak jsme dali dohromady další a to bylo Dive in Life.
1: Pojďme teď k vaší muzice a hned na úvod si zahrajeme od vás pecku s názvem 20 Demons. To je samostatný single, nebo kam patří tady ta energie nabitá pecka?
3: Tak tenhle song, tak ten je z našeho prvního kompletního alba, které vyšlo před pár měsíci. Je to vlastně, řekl bych, takový nejživější nebo spíš nejvíc klubový song, bych

0: Music.cz.
1: Do jakého žánrového šuplíku byste se sami zařadili?
2: Metalový myšmaš. Je to těžké. My máme prvky alternativ metalu, samozřejmě jednoznačné prvky nu metalu, jako, a jsem tam nějaký metalcore, jsem tam nějaký trash, je to prostě balast toho, na čem jsme vyrůstali.
1: Metalovej, tak, jak má být.
2: Jasně. Co nás bavilo na přelomu, když já nevím, no, 2005-2007. No.
1: Jak pestrá je vaše diskografie? Ty si tu před chvilkou řekl, že máte natočen první album jako debut. Tak jak se jmenuje? Kolik je na něm celkem písní?
3: Tak na tomhle albu je celkem 9 písní. Album se jmenuje Comfort of Collapse. Vlastně, jak jsem řekl, je to naše první debutové album. Předtím jsme ještě vydali teda EPčko, kde byly 3 songy.
1: Jo. Kdo je u vás hlavním tvůrcem muziky a kdo píše texty?
2: To budu já a to druhý taky. No.
1: To budu já, takže Vojta Bumba?
2: Je to tak.
1: Proč máte všechny vaše pecky s anglickýma textama?
2: Protože jsou v češtině hrozně špatný textař.
1: Aha.
2: Ne, je to takový, nám přijde, že to k tomu žánru je to takový bližší, je nám to tak jako...
1: Libozvučnější třeba.
2: No, asi jo.
1: Myslíte si, že máte šanci s angličtinou prorazit u českého publika, myslím tím hlavně koncertně?
3: Je to těžké, je to těžší, hlavně co se festivalů týče. Spousta festivalů, ať to vezmeme od motorkářských srazů nebo pivní festivaly, tak tam je to opravdu těžší. Ale myslím si, že ta doba se mění, že poslouchá se víc a víc vlastně kapel s anglickým textem. Zároveň je tam větší šance se dostat do zahraničí, do Německa, Polska.
1: A cílíte tam do zahraničí? Máte nějaký zdroj toho, abyste se tam vůbec dostali? Třeba s nějakou německou, holandskou, belgickou kapelou rockovou na výměnu třeba? Nebo jaký jsou ty cíle dostat se ven?
2: Cíle jsou, jako to, přesně to, co popisuješ, dává velký smysl, akorát, že v posledních 2 letech se nám v kapele narodili 3 děti, takže úplně nebyl čas tohle to řešit.
1: Tak jsou zase na světě 3 roky s čata.
2: No, přesně.

0: ale jo, tam někam by to zhruba mohlo směřovat, no.
1: Pojďme dál za vaší muzikou a já bych teď nabídnul našim posluchačům pecku s názvem Moments to Pass. Máte k týhletý vaší další parádě nějaký parádní pojednání?
0: Je to, pokud si to pamatuju dobře, nejpomalejší nebo jedna z těch pomalejších věcí na desce a o to víc nás to bavilo, protože čím je to pomalejší, tím víc se s tím dá experimentovat a zkoušet nové zvuky a nálady a tak.
1: S tím bych souhlasil, tady ta pecka přináší velmi hezkou náladu, má to atmosféru, no takovou metalovou. Tak jdeme poslouchat, skupina Dive and Live dneska po druhý.

0: jaký hrajete sestavě tady tu muziku? Už jsme tu od vás slyšeli dvě pecky, které za to stojí, mají hlavu a patu. Aspoň z mýho pohledu bych to tak označil.
1: Děkujem. Je nás pět a hrajeme v podstatě asi nejstandardnější metalový sestavě, jaká se dá vymyslet. Hmm. Takže máme bubny, dvě kytary, jednu basu a zpěv.
0: Hmm. Používáte nějaký samply naživo?
1: Ne.
0: Vůbec to ničím nedoplňujete, hrajete to tak, jak je to natočen, tak to hrajete živě.
1: Když jsme si s Pavlem, vlastně s kytaristou, dávali tuhle kapelu dohromady a stanovovali si nějakou vizi toho, co chceme, tak jsme tam tohle měli jako klíčový bod, který jsme, možná ho jednou porušíme, ale ta původní myšlenka tak zněla, že sampluje každý a synťákuje taky každý a že bychom chtěli víc takový jako návrat k nějakému jako oldschoolovějšímu přístupu, takže i na koncerty taháme lampy, netaháme digitály. Na nahrávce máme opravdu bubny a ne digitální simulaci a tak.
0: Tleskám.
1: Děkuji.
0: Tak by to mělo být. Jak to máte s videoklipákama? Kolik jste jí zatím natočili?
2: Videoklipů jako takových zatím moc nemáme. Vlastně první klip, na který jsme se vůbec objevili jako členové kapely, tak je klip tady vlastně k našemu albu. Je to k songu Before the World is Doomed. Mm-hmm.
0: Najdeme na YouTube.
2: Mm-hmm. Neobjevujeme se tam celý, záměrně tam máme jenom těla bez obličeje. Je to i skrz koncept celého songu.
0: Jak jste si vlastně užívali nebo neužívali natáčení tady toho klipu? Přítomní jste tam byli? Jak dlouho to celý trvalo, tady ten proces natočení videoklipu? To jste si museli těšit.
2: Byl to náš první videoklip, ale není to úplně jako Oscarový počin.
0: Hezky jsi to řekl.
2: Natáčeli jsme to ve zkušebně, akorát vlastně s nástrojema, kde jsou vlastně v klipu jsou záběry proložené, právě záběry na nás, kde hrajeme určité party.
0: Kolik má zhlédnutí? Můžete prozradit?
1: Nemůžeme, já to nevím.
2: Ono je to tam těžko, protože člověk neví, jakou platformu má teďka sledovat. Dřív to byl YouTube, který vlastně táhl celou tu kapelu. Teďka už na YouTube mi přijde, že se moc nechodí ani kvůli těm klipům.
0: No a kam se chodí?
2: No, chodí.
0: Můžeš prozradit?
2: Já osobně poslouchám na Spotify, ale tam nám ty analýzy zatím nic neřeknou.
0: Jenže na Spotify se nepodíváš.
1: Já chodím na Benzone, já jsem moc kůst.
0: Jo, jasně. Kdyby vám někdo nabídnul neomezen prachy pro kapelu, co byste s nima udělali?
1: Jo, to chceš odpovědět takhle rychle, jo, teďka.
0: No, tak asi bychom
1: zaplatili bychom Metalliku, aby nám někde předskočila, ne?
0: To je rozumný, ano. Byli byste blíž i k nějakým podpůrným záležitostem, že jo? Nebo užíváte, třeba před koncertem, něco na pozbuzení, myslím tím třeba panáčka, nebo máte nějaký rituál?
2: No, rituál ne, ale já mám pivečko rád, takže...
0: Pivečko dáváte.
1: Míša ho má rád a zakázaný. A já mám teďka nějaký kofeinový kapsle na hlasivky, takže... Aha. To jsou taky dopovací materiály. Hmm.
0: Pozvete nás na nějaký váš nejbližší koncert?
1: Určitě pozveme rádi, záleží z kterého koutu republiky jste, protože shodou okolností teďka máme na obou koncích něco. Mm-hmm. 17. října budeme v Uherském Hradišti a potom další víkend 23. a 24. října budeme v Liberci, respektive v Děčíně. Takže ať už jste ze západu nebo z východu, tak se stavte.
0: A to je dobrý, ne? Jezdit po celé republice takhle, se na kraj své kariéry, tak to držím palce, aby to fungovalo. Kde vás najdeme na netu? Protože tam se podíváme kvůli tomu, co je okolo vás novýho.
1: Instagram, Facebook, nic, jako vlastní webovky neprovozujeme, přijde nám to, že by tam stejně nikdo moc nechodil, že tady v sociální sítě tomu vládnou.
0: Ale zase je to vlastní grafika, vlastní vyjádření. No nic, dobrý. Já vám moc krát děkuju za vaši účast v dnešním dílu rockmusic.cz. Jsem rád, že jste přijeli, že jste mi sem přivezli vaši muziku, která sem patří teda jako prdel na hrnec a držím palce, ať se vám daří.
2: Děkujeme.
0: No a my si teď dáme od skupiny Dive in Life ještě pecku, která má takový docela jako hezký název. Poslouchejte. 141 100. Tak kromě toho, že to je parádní rap metal, tak to je co ten název, pánové? 141 100.
1: Je to 141 100, je vlastně 141 100 a ta myšlenka spočívá v tom, že když jsme psali text, tak já jsem si tak jako zhrubě spočítal při započtení pracovní doby spánku a podobně, kolik hodin volného času mi zbývá do konce života při nějakém průměrném věku dožití. A to, když si to takhle napíšeš, tak tě to docela jako, to tě hitne, jako že začneš přemýšlet o tom, jak těch 141 000 hodin vlastně jako chceš strávit, takže možná úplně nechceš koukat na ten seriál, který tě vlastně ve skutečnosti nebaví a tak.
0: Takhle promarňovat čas.
1: No.
0: Že, viď?
1: A teď on už...
0: Myslel to tak.
1: No, tak teď už je to... Bez tak to je zase už o 3000 mil, že jo? Než když jsem to psal, takže...
0: Jdeme poslouchat. 141 100. Skupina Dive in Life. Mými hosty byli Vojta Bumba a Michal Bubík.

0: televize českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na pravé rockové televizi Rebel a online na rockparada.cz. A nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o mega balík rockových dárků. Mými posledními dnešními milými hosty jsou Bitsman, Ondra Štorek, zvaný Štorky, a kytarista Jakobík Michal Brenner, zvaný Brenny. Oba z Rybiček 48. Ondro a Michale, vítejte v rockmusic.cz.
1: Ahoj, ahoj.
2: Ahoj, zdravíme všechny posluchače.
0: Letos vám je jako kapele Rybičky 48 24 let. Tak co se bude dít teď na podzim před kulatým čtvrtstoletím vzniku, který vás čeká příští rok, ale než o tom všem dáme pokec, tak si od vás zahrajeme jeden ze zásadních hitů. A tím je, že jo, tohle je rock and roll, vy buzny, tak jdeme poslouchat Rybičky 48.

0: Posloucháte pořad Rock Music CZ na rádiu Čas Rock.
1: Ukončete výstup a nástup. Nyní nás čeká dálnice do pekla.
2: Táto, já se bojím, kam nás to doveze.
3: Ale neboj, ženo moje. To nás jen čeká vypečený víkend na rádiu Čas Rock. Přesně tak. 5. října slaví narozeniny jeden z nejikoničtějších hlasů rockové historie, Brian Johnson. A proto se už o tomto víkendu budeme věnovat kapele

0: nejsme jen rádio, jsme Čas rok.
1: A teď k vašemu letošnímu podzimu. Co a jak se bude hlavně dít? Protože tam jsou takové zvláštnosti, vy jste opustili haly, teďko, naposledy, a tak co se bude dít?
2: Tak teď na podzim pojedeme Face to Face Tour, které obsahuje 24 zastávek.
1: Ty blá.
2: A je to vlastně o tom, že chceme vzít naše fanoušky na místa, kde jsme začínali. Je to vlastně na dlouhou dobu poslední klubový a kulturákový turné. A na tom tour vlastně, jak chceme představit nebo ukázat lidem, jak jsme začínali, tak se tam objeví i nějaký starší věci, které jsme teď znovu přenahráli. A 24 koncertů má symbolizovat 24 let, který teď máme, jak jsi zmínil, a směřujeme k 25. roku, kdy bude jenom jeden jediný koncert příští rok na Kačině u Kutné Hory.
1: Rozumím tomu správně, že pojedete i třeba v těch kostýmech, co jste začínali, že budete mít původní trencle a tak jako na sobě. Jako...
2: Je to přesně tak, jak říkáš, opravdu, no. Protože jsme, teď se vrací vlna pop-punku a my se to tím i chceme připomenout a přesně jak jsi řekl, jak jsme na tom začínali před těma roky, tak teď se to připomínáme znova, takže opravdu, já jsem třeba osobně vytáhl věci ze skříně, které tam fakt těch prostě 15 let byly schovaný. Nic nového jsem zatím nepotřeboval, takže to opravdu vytáhnu, možná i s těma trendslema.
1: No jasně, jasně.
2: A chtěli bychom, aby se to lidi užívali s náma, připomněli si tu dobu, připomněli si tu i částečnou bezstarostnost a moc by se nám líbilo, kdyby se i oni oblíkli prostě do oblečení, které nosili na naše koncerty před těma 15 lety třeba.
1: No tak nebyly žádné děti, že jo, tenkrát.
2: Přesně tak, já si myslím, že
1: to... Mejdany byly určitě mohutnější, že jo. Tak...
2: Určitě, co? Přesně jak říkáš, bylo o hodně...
1: To už teďko není takhle.
2: To je hrozně hezký jako slovo říct, že to byly mohutnější mejdany, rozhodně byly. A teď je právě výhodou, že si myslím, že spousta lidí právě měli děti a teď už ty děti odrůstají a oni můžou zase vyrazit na ty koncerty a to bychom chtěli, aby ty fanoušci, který s náma prostě jdou těch 24 let, tak aby si na tohle všechno zaspomínali, jaký to bylo.
1: Jasně, protože děti teď jsou schopní hlídat i milenky.
2: Je to tak.
1: Nejenom ženy. A je to v pohodě zase. Budou nějací hosté na těch koncertech? Máte to nějak vymyšlené nebo pojedete jenom solo piko jako rybičky ve čtyřech?
2: Přímo hosty, já teda nevím, co můžeme všechno prozrazovat, ale určitě se s náma přijde...
1: Zavoláme Martinovi,
2: Martinovi bychom mohli, ale určitě s náma vystoupí třeba Bára Zemanová.
1: No tak jasně.
2: Neříkám, že budou všude ti hosté, ale rozhodně Kuba Děkan, Pekář, tak kde se s nima jakoby domluvíme, kde se setkáme, tak rozhodně s náma budou vystupovat.
1: Kámoši a kámošky.
2: Přesně tak,
1: jiný,
2: ono,
1: že srdeční záležitost.
2: I ty hostovačky jsme se snažili dělat vždycky s lidmi, kteří jsou nám samozřejmě blízký, takže je rádi prostě potkáme, nebo respektive pozveme na naše koncerty a budeme rádi, když s náma zahostujou.
1: Jak svižnej bude koncertní set a jak dlouho budete hrát na podzim ty vaše solo koncerty?
3: No tak na podzim máme připravenou takovou speciální koncertní takový set, jakože máme to zhruba na hodinu a půl až hodinu a tři čtvrtě, že jsme tam chtěli naprat fakt jakoby ty starý songy, který máme jakože hodně rádi, který jsme si třeba teď hodně dlouho nemohli dovolit hrát.
1: Emily.
3: Přesně tak. A ta se tam teda drží furt, jakože v tom playlistu máme jako hodně rádi, ale spíš takový ty songy jako o a prostě ještě jsme tam vlastně k tomuhle tomu turné připravili takový mini EPčko, který obsahuje vlastně 6 nebo 7 songů, teď přesně nevím, ale 6 songů a jsou to vlastně ty starý songy přehrané v novém hávu. Má to vlastně nový aranže, nový zvuk, všechno, ale ty songy jsou vlastně z té doby, takže je to vlastně takový oživení a plus ještě Ondra, jak říkal, ty outfity, takže to bude super večírek na ten podzim, takže musím všechno určitě pozvat.
1: Dokonce, vidíte, jak se na to těšíte.
2: Těšíme.
1: To je
2: dokonce s těma outfitama, tak ten, kdo přijde oblečený jakoby před 20 let, tak ho na akcích čekají welcome drinky, takže bude i mírná odměna. Takže lehonce můžeme říct, že to bude takový lehce maškarní.
1: Máte nějaký skvělej, ale za to famózní rituál před koncertem. Proběhne tam frťánek třeba? Nebo takhle ty pěstičky, jakože
3: jdeme na to. Máme, jako.
2: Jo, určitě, my si takhle před každým koncertem vlastně opravdu čukneme pěstí, pěstičkou spíš, než aby to vyznělo agresivně. A přejeme si hezký hraní. A jinak jako každý, já nevím, kdo jak má rituál, já třeba se, to není ani rituál, ale potřeba, že se jako rozehrávám na nějaký cvičítko a takovýhle věci, ale
1: ty jako náš, bubeník, jasný,
2: já no. jako bubeník, ale jinak jako rituál kapelní je, že si prostě přejeme jeden druhému, ať se nám dobře hraje, ať si to hlavně užijeme, protože to si myslím, že na tom hraní je to nejdůležitější si to užívat, protože když tu energii ty máš dobrou jako kapela, tak to předáváš lidem a lidi ti to vracej.
1: Máme si divokýho Ira. Další pecku, která myslím, že má hlavu a patu od Rybiček. Tak řekneme k tomu něco?
3: Naživo nás to hrozně baví hrát, že jo, divoký. No, no. To fakt jako máme vždycky energii, takže to je dobrý song, tak to si užijte.
1: No, jasně, jdeme poslouchat. Divokej Ir a Rybičky 48.

0: Michal z Rybiček, jsou tu ještě stále v novém dílu Rock Music CZ se mnou. A teď, jak to tedy bude foukat ten příští rok, až budete slavit 25 let na scéně? To bude asi v Alejích pěkně, ne?
1: Co? Dost pravděpodobně ano.
2: Doufáme.
1: Ale celý je to o tom, že teď, jak jsme zmiňovali, tak to podzimní turné je teda symbolických 24 let a směřuje to k 25. roku, což je tedy příští rok, kdy oslavíme 25. narozeniny a oslavíme to jediným, opravdu jediným koncertem.
0: Víc toho nebudete hrát toho v roce 2027.
1: Ano, tak jenom jeden jediný koncert obrovský, který chceme udělat, bude to největší prostě rocková akce toho roku. Rozhodně i naše největší akce a bude to 22. května 2027 na zámku Kačina u Kutné Hory. Mezi náma, já bydlím asi 400 metrů od tamtať. No my jsme nechtěli opouštět prostě Kutnou Horu, my tam děláme ty naše mega koncerty a teď jsme potřebovali větší prostor. A takže ta Kačina se k tomu prostě vybízela. Plánuje se tam obrovská vlastně stage, která je celá jakoby v našem designu, všechno prostě plánujeme jako už od designu stage, tak po celý festival.
0: Vlastně
1: jednodenní festival teda, jednodenní koncert. A bude tam normálně, bude to festivalové, takže bude tam že jo, parkování, stany, takže tam může stanový městečko, chceme tam mít i hlídání dětí dokonce, že lidi opravdu můžou přijít s rodinou a když budou potřeba, tak tam někdo pohlídá děti, aby mohli zapařit. Tam bude taky speciální set plno hostů, tam plánujeme vlastně všechny hosty, co kdy s náma byli, tak v tom setu budou prostě s náma vystupovat.
0: Bude třeba nějaká gurmánská specialitka, třeba jako kapr s rumovým nálevem?
1: Musím přiznat, že nevím, jestli jsme o tom takhle uvažovali, o gurmánských věcech, ale rozhodně to je inspirace a možná, že to nadhodíme.
0: Že to dopadne.
1: A třeba to dopadne.
0: Jasně. Jaký dvě, tři pecky hrajete s Rybičkama nejraději? Štorky?
1: To je strašně těžká otázka.
0: Že jo, věc.
1: Jako opravdu, protože už tenhle dotaz byl na mě položený několikrát a já když takhle přemýšlím, fakt nevím. Jako mám hrozně rád Emily a spíš takovýhle jakoby rychlejší, punkrokovější věci, no.
0: A ty, Brenny?
2: Já mám taky rád Emily a já mám vždycky takový ten začátek koncertu prostě, když to spadne ta opona, tak se mě spadne ta nervozita, takže teď jsme hráli vlastně Big Beat, takže ten mě nějaký hodně bavil a jako je to, jak říká Ondra, je to těžký jako vybrat jeden song, protože nás to baví vždycky celý ten koncert, víc, že vždycky, když to skončí, tak už jsme takový, že bychom ještě hráli vždycky, víc, ale jakože to, ale že bych měl říct, že máš nějakou oblíbenou, tak třeba
1: Já musím, skočím do řeči. Já mám ještě hrozně rád Magdalénu.
2: To je pravda.
1: Strašně dobře hraje.
0: No, samý ženský, no. Tak.
1: Jo, my vlastně hodně těch písní máme jenom pojmenovaný po ženách a dívkách, takže...
0: Ne, nadarmo se zpívá. Ženy milují bubeníka, to se dobře ví, to se říká.
1: No, že jo. No, vidíš, já se tady dozvídám úplně nové věci.
0: Jo, no, děkuju. Tak víš. S kým byste natočili nejraději alespoň single? Štorky.
1: S Travisem Barkerem.
0: Jo. A ty, Brenny?
2: Já třeba z Green Day bych si dal určitě takhle, že bychom s Rybičkama udělali nějaký takový společný song. No.
0: Že by to bylo dobrý. Jasně. Dáme si Big Beat od vás, což je pecka, která je taková jako ční z toho nejnovějšího alba, je to skvěle udělaný. Návrat Big Beatu jako takovýmu, toto taky signalizuje. Mm-hmm. Zaplň pánu za to, pánové, upřímně. Tak, jdeme poslouchat, Rybičky 48.

0: Kdy vás najdeme na netu, ještě máme chviličku, tak ať se naši posluchači dozvědí aktuálně, jestli tam není nějaká změna.
1: Tak my máme stránky www.rybičky48.cz, pak máme na Instagramu rybičky48 i na Facebooku rybičky48. A tam se dozvědí všechny aktuality, neustále se tam něco děje, takže kdo chce, může každý den hltat spoustu informací.
0: Ano, já vám moc krát děkuju za dnešní posezení s vámi tady v rockmusic.cz a co dodat, no, ať se vám povede celý podzimní turné, ať máte všude narváno a ať se povede i ten příští rok. Mějte se, pozdravujte všechny ostatní z kapely i Martina manažera a zas někdy někde. Mějte se krásně, ahoj.
1: Díky moc, ahoj.
2: Děkujeme, nashledanou.
0: To je pro dnešek úplně všechno. Příště přijali pozvání Jende, Patroán a taky se tu dozvíte, jak to bude foukat na letošním festivalu Most roku dost. Od mixu se s váma loučí jako každý týden ze studia Avi pro Prochor, od mikrofonu Kusovka a vážené rockerky, rockeři, případně i rockerčata. Už teď se na vás těším zas příští týden, tak za 167 hodin a hoň, anebo tak ještě bye bye a pí čaj.
3: 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje

Elektron na plné pecky. 50 let na scéně a pořád to řežou. Poznáš jejich song z alba Rebelie Rebelů i pospátku. Poslouchej celý týden od pondělí do pátku Ostrý budíček. Zahrajeme ukázku songu z tohoto alba pospátku. Ty zavolej, tref název písničky a vyhraj. Citron na plné pecky na rádiu Čas Rock.

0: dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slaví.

hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

Lekat.